0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptone, tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptone je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

Olé! Tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
1: Disponuji ve své kapse přístrojem, který mne přibližuje k veškerému vědění, které lidstvo za svou existenci poskládalo, a tento přístroj používám k tomu, abych lajkoval fotky cizích koček. Je to proto, že spousta těch influencerů ve skutečnosti jsou amatéři. Posluchači, zeptejte se sami sebe, je zjednodušením vašeho života nárůst byrokracie? Home office se stal nejnenáviděnějším benefitem, který kdy existoval. Mimochodem, víte, co je ještě horší než manažer, který přišel ze školení? Je to ředitel, který přišel z konference. Je to něco jako kdysi dávno, když Elon Musk začínal se svojí společností SpaceX a potřeboval raketové inženýry, tak on je taky nepřeplácel penězi, protože nemohl. On jim říkal, jako pojďte dělat práci, bude stejná jako ta, co ji děláte teď, akorát to bude mít smysl.

0: Dobrý den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je sociolog Vojtěch Bednář. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak pojem sociolog je možná pojem používaný, znalý, ovšem ne všichni možná tuší, co se vlastně za tím pojmem skrývá, tak mi prosím pověz, co přesně vlastně dělá sociolog.
1: Sociolog je vědec, který se zabývá lidskou společností, ať tou velkou společností nebo skupinkami v rámci ní. Jsou sociologové, kteří to dělají opravdu badatelsky, univerzitně, no a potom jsou sociologové, kteří to dělají v praxi. Já jsem ten druhý případ, to znamená firemní sociolog, sociolog, který chodí do firem, do organizací a snaží se pomáhat pracovat s lidma. To prakticky znamená rozumět lidem, bavit se s lidma a pracovat s dynamikou těch skupin a kolektivů takovým způsobem, aby ty kolektivy, aby ti zaměstnanci dokázali pracovat a fungovat tak, jak vlastně ten dotyčný orgán nebo ta dotyčná společnost potřebuje. Je to postaveno na tom, že ať kopete rigoly anebo stavíte nanotechnologie, tak nakonec to, co je pro vás nejdůležitější, jsou lidi. Protože lidi jsou to, co vám dává vaši přidanou hodnotu a to, co se přes veškerou snahu zatím ještě nepodařilo nahradit ničím jiným a já věřím tomu, že nepodaří. Lidem musíme rozumět, měli bychom je chápat, měli bychom jim dokázat vyjít vstříc, měli bychom dokázat dělat tak, aby ti lidi byli, neříkám šťastní, ale alespoň při nejmenším spokojení a aby se jim dobře fungovalo v jejich životě i práci. No a firemní sociolog je ten, kdo se snaží porozumět a kdo se snaží v tomhletom slova smyslu pomoci. Neděláme výzkumy, nejsme lidi, kteří by počítali například předvolební preference nebo kteří by se snažili zjistit, kolik procent obyvatel státu vládu pouze nesnáší a kolik už by ji rádo nějakým způsobem fyzicky dehonestovalo, ale jsme ti, kteří se snaží porozumět těm lidem v té práci a v tom zaměstnání, v tom jejich každodenním běžném fungování a najít takové cesty, aby se cítili dobře a tím pádem byli schopni a efektivní. Zní to jako taková omáčka, je zatím celá řada zajímavých situací a věcí, které se vám můžou stát. Ano, i nás už honili okolo domu v podobě naštvaného davu vybaveného vidlemi a sudlicemi.
0: No, ty jsi zmínil volby, k tomu se určitě ještě později dostaneme, nebo k vládě obecně. Nicméně, já bych se teď rád ještě pozastavil u té doby, která doufujeme alespoň z části za náma. A to je samozřejmě to korona období, které nás tady svazovalo poslední, řekněme, rok, rok a půl. Tak jak právě korona ovlivnila vztahy mezi lidmi?
1: Obrovským způsobem. My jsme dlouho čekali, dlouho se čekalo na to, že přijde nějaká krize, protože pokud si ještě pamatujete, ono to dneska vypadá jako hrozně dávno, ale pokud si pamatujete, tak před těmi dvěma roky jsme žili ve stavu takového pohodlí a bezpečí, kdy jsme všechno měli a kdy se začalo říkat o tom, že by se třeba taky mohlo něco stát. Bylo to založeno čistě jenom na té empirické zkušenosti, kdy víme, že žádné pohodlí a žádný veget netrvá do nekonečna, ale nevěděli jsme, co to bude. Čekala se nějaká ekonomická krize nebo něco tomu podobného, ale přišel virus. A najednou ten virus nás vystavil okamžité krizi, kdy vlastně každý z nás, ať si to uvědomoval nebo ne, ať si to připouštěl nebo ne, tak byl vystavený tomu, že jeho zdraví, jeho život nebo zdraví a život jeho blízkých je okamžitě ohrožen a může být velmi zásadním způsobem poškozen a změněn. To v nás vyvolalo ohromný stres, který nás donutil k akci. A první věc, kterou my v takovéto situaci uděláme, je ta, že přirozeně zapomeneme na všechny rozdíly, rozpoly, rozkoly, které vzamáme a společně se pustíme do řešení toho problému. Začali, asi si to pamatujete, se šít roušky a začali se vymýšlet po domácku vyráběné dýchací přístroje a masky. Někteří si uměli i z vlastních chemikálí vytvořit nějakou dezinfekci a podobně. To byl ten moment vlastně toho vzedmutí té společné solidarity, kdy jsme zapomněli na ty konflikty a to jak na té velké úrovni společnosti, tak na té mikroúrovni v rodinách a v rámci třeba pracovních kolektivů. Jenomže ta okamžitá krize netrvala dlouho. Ona se postupně rozpustila, stala se z ní krize vleklá. Ta vleklá krize trvá už prakticky rok a půl, téměř rok a tři čtvrti. A to je moment, kdy jsme na tu solidaritu a na to vzájemné semknutí postupně zapomněli. A naopak ty konflikty, které mezi námi byly a ty problémy, které byly, tak se měly tendenci rozhořet ještě více. Trošku to brzdilo to, že jsme byli uzavřeni, nebo mnoho z nás bylo uzavřených v různých omezených režimech práce, home office, byly uzavřené obchody, kultura. všechno, na co jsme běžně zvyklí, samozřejmě školy. Pro děti to byla velikánská zátěž. Naše vztahy v té době vlastně byly nastaveny okolo toho principu přežít to omezené období a okolo nějaké vize, že existuje nějaké světlo na konci tunelu, které pokud možno není vlak, kdy se nám ten život zase vrátí zpátky do toho normálu. Momentálně jsme ve stavu blízkému normálu, očekáváme, zda přijde nebo nepřijde nějaké další kolo té krize, podle toho, co se virus rozhodne, že udělá a jak dobře jsme vůči němu již imunizováni. A tím, jak očekáváme, tak jsme ve stavu, kdy jsme ochotni poměrně dobře spolupracovat, ale zároveň se bojíme. Pořád se trošku ještě bojíme. Takže to je to ovlivnění. Největší poučení, které z našeho úhlu pohledu ta koronakrize přinesla, je to, že když nastane ta okamžitá krize, tak je opravdu příležitost pro to, aby lidi zapomněli na všechno, co je dělí, zapomněli na to, jak se třeba nemají rádi, nebo jak se nesnášejí, jak mají vzájemné animozity a na omezenou dobu velmi intenzivně spolupracovali. Tohle to je velká věc, kterou si můžeme odnést pro další krize nebo pro další problémy, které nepochybně nastanou, protože i když tady tohle trvá jenom krátce, jenom po omezenou dobu, tak je to něco, co nám jako lidstvu velmi pomáhá tyhle ty problémy překonávat. Krom toho jsme se naučili pracovat z domu, naučili jsme rozumět celé řadě zajímavých technologií, o jejichž existenci jsme neměli před rokem a půl třeba ještě ani ponětí. Naše děti se naučili chodit do školy téměř v australském režimu, ne že by seděli vedle vysílačky, ale tím, že koukali do těch počítačů a pracovali se svými Teamsy. Naši společnost to posunulo ohromným způsobem dopředu, co se týká digitalizace, co se týká porozumění technologiím, co se týká vzájemné spolupráce. Na straně druhé přeci jenom nám to ublížilo z důvodu toho, že to zvýšilo naše sociální vzdálenosti a že nám to sebralo ten kontakt, na který jsme byli zvyklí. Takže za mě a za nás vezměme si to poučení, vezměme si to, co jsme se naučili, vezměme si všechna ta krásná technická udělátka a hlavně to vědomí toho, že se dovedeme semknout a pokusme se už nevracet k tomu, abychom se uzavírali do svých uzavřených kojí a tam pouze sledovali své myšlenky na obrazovkách místo toho, abychom se mohli potkat osobně.
0: Já právě o těch technologiích, o kterých ty mluvíš, které jsi teďka zmiňoval, tak jsem měl na jazyku jeden dotaz, a to konkrétně to, že v době možná ještě před samotnou koronou, před jejím vypuknutím, se hodně mluvilo o nadužívání technologií, zejména ve spojitosti se sociálními sítěmi. Je pravda, že teďka různé Teamsy, Skype a tak dále asi pomohly v rámci toho pracovního života. Ale přeci jenom, když se vrátíme zpátky k té klasické mezilidské komunikace, tak technologie, myslíš si, že nám spíše pomáhají, anebo že nám škodí?
1: Oni v každém případě tu mezilidskou komunikaci mění, protože my jsme byli zvyklí tradičně, a to je věc, která funguje stovky let od okamžiku, kdy se většina z nás stala gramotných. Byli jsme zvyklí na to, že buď jsme sobě fyzicky blízko a potom spolu můžeme komunikovat z očí do očí, tak jako to děláme my dva teď, anebo jsme fyzicky vzdáleně a v tom případě můžeme komunikovat také, ale je tam časová prodleva. To je prostě ta doba, než dojde ten dopis nebo doletí ten poštovní holub z toho jednoho místa na to místo druhé. Rozvoj technologií tenhle ten rozdíl přerušil. To znamená, my můžeme být od sebe neomezeně vzdálení, a v rámci planety Země pochopitelně, ale můžeme spolu komunikovat v zásadě na stejném principu. Potíž je, že náš mozek na tohle úplně není připraven. A jakmile vy třeba používáte Facebook, nebo jakmile se člověk potopí do sociálních sítí, tak přesto, že teoreticky má možnost komunikovat s miliardami lidí, kteří jsou k té sociální síti stejně daleko jako on sám, to znamená nula, tak prakticky má tendenci soustředit se na spotřebu obsahu. Ta spotřeba obsahu není založena semanticky, to znamená, není to o tom, že já bych se něco učil nebo studoval, ale je založena čistě jenom na příjmu emocí. Takže emoce, které já bych měl dostávat z lidí okolo sebe, tím, že s nima mluvím z očí do očí, získávám z nějaké obrazovky, na které je nějaký obsah, který je mi dodáván nějakým algoritmem a ten algoritmus je nastavený tak, aby ty emoce posiloval. Takže vlastně já se uspokojuji emočně místo z ostatních lidí a místo, abych přispíval ostatním lidem svými emocemi, tak vlastně interakci s nějakým plochým, skleněným skleněným elektronickým částečně kovovým zařízením, které držím v ruce. Je to trošku podobné takovému staršímu vtipu, který říkal, kdybyste dokázali člověku před 40 lety říct něco, co ho naprosto šokuje, co by to bylo. A odpověď by byla taková: disponuji ve své kapse přístrojem, který mne přibližuje k veškerému vědění, které lidstvo za svou existenci poskládalo, a tento přístroj používám k tomu, abych lajkoval fotky cizích koček.
0: No je pravda, že i přesně k tomu, co jsi zmiňoval, se mobily často používají. A napadá mě možná u těch sociálních sítí často se také a hodně na Instagramu objevují takzvaní influenceri. Je tohle to prospěšný nástroj právě pro komunikaci dobrých věcí, anebo se to naopak zneužívá?
1: Pojďme si říct, co vlastně ten influencer je. Dneska se tomu říká influencer, což je taková lidová celebrita. Dříve se tomu říkalo celebrita, celebre, což je oslavovaný člověk. Ve skutečnosti není nic, nejde o nic jiného, než o to, že my jako lidé, jako druh, máme potřebu ze svého středu vybírat jedince, které označujeme jako důležité. Tito jedinci, které označujeme jako důležité, se někdy něčím vyznačujou. A mají nějaký atribut. Někdo je silnější, někdo je vyšší, někdo je chytřejší, někdo drží v ruce hokejku, a dalšímu patří třeba stáj Formule 1, ale to jsou ti lidi, které my prostě my jsme se rozhodli, že je budeme označovat jako důležité. Občas se najdou lidi, kteří sami chtějí být důležití, začnou se tak označovat a čekají, že ti ostatní se přidají. Toto je princip celebrity. Nečekejte v tom, že ta celebrita by byla nějak užitečná těm ostatním. Ona je užitečná jenom tím, že existuje. Jenom tak mimochodem jihoameričtí indiáni, když se jim taková celebrita zajedla, ji obětovali bohům a vybrali si potom novou. Škoda, možná bychom to potřebovali taky. A tyhle ty celebrity z lidu, pokud dovedou reálně oslovovat lidi okolo sebe, většinou teda mladší lidi, kteří mají daleko větší potřebu, řekněme, toho stádního myšlení a toho fungování v nějakém větším celku pod tou autoritou, tak je dovedou velmi dobře formovat a velmi dobře ovlivňovat. Odtud je to slovo influence, jako vlivný člověk, influencer. A teď je otázka, co je obsahem toho ovlivňování. Pokud jsou to jenom reklamní sdělení typu kupte si limonádu, ať si koupí limonádu. Pokud to jsou názory dotyčných influencerů, nejsou-li třeba patologické, to znamená, pokud pakují něco, co může ublížit, ať už jedinci, nebo jeho blížním, anebo společnosti, tak ať je to v pořádku. Na druhé straně, pokud dokážeme využít tyhle ty influencery k tomu, abychom řekli nějakou obecně prospěšnou informaci, nebo věc, která je užitečná, tak je to fajn, protože oni pak můžou vlastně sehrát tu pozitivní roli toho člověka, který předává informaci a předává hlavně nastavení vůči té informaci, její interpretaci široké veřejnosti tam, kde to klasické komunikační kanály mohou dokázat anebo neumí. Je celá řada lidí, kteří jsou zcela slepí vůči reklamě, je řada lidí, kteří jsou slepí vůči zpravodajské nebo publicistické komunikaci, kteří neposlouchají ty velké autority, ať už je to vláda, politici, média, anebo celebrity z toho tradičního světa, to jsou ty, co nesou tu hokejku, a nebo to jsou ty, kteří kopou do toho balónu. Případně se mají tendenci v železné kleci roztrhat na hadry, ale v každém případě pořád slyší ty malé celebrity a to je to užitečné místo. Důležité na tom je, aby to sdělení bylo užitečné a pokud možno neskreslené. Je to proto, že spousta těch influencerů ve skutečnosti jsou amatéři a tak mají tendenci to sdělení, které dostávají, si upravit podle sebe, zkreslit a následně vystavit vlastně divoké interpretaci. Abych to zkrátil, oni jsou strašně moc užiteční, ale problém je v tom, že naprostá většina z nich nejsou profesionálové. Což znamená, že ten veliký vliv, který potenciálně mají na publikum, neumí regulovat, neumí ho řídit a dost často vlastně ani neví, co říkají.
0: Myslíš si, že influencery by mohla využívat třeba i vláda? Protože mě to napadlo jako první, když jsi zmínil, že jsou nějaké instituce, které mají třeba problém s tou komunikací směrem k veřejnosti. Tak jestli třeba je tohle z toho vůbec cesta, jako by mohlo být vlastně ten influencer jako takový prostředník mezi občany a vládou?
1: Za mě určitě ano, ale problém je, že když se o to pokusí, tak to obvykle narazí na poměrně tvrdý odpor. Když se podíváš na to, jak se zmínění influenceři pokoušeli dělat reklamu na očkování proti covidu někdy na začátku roku 2021 a jak byli následně hnáni těmi tradičními médii, které jim vyčetli snad úplně všechno, co se dokáže představit. Přitom přesně takovéto influencery by ta Česká republika možná teď potřebovala, aby to svoje sdělení řekli těm, kteří mají ty pochybnosti nebo kteří nepřijímají ty mediální informace. Takže ano, na jedné straně oni užiteční jsou, pokud jsou nějakým rozumným způsobem řízení. Na straně druhé je veliký problém autenticity, protože tak jako když jste autorita, tak se můžete velmi snadno pošpinit, když se spojíte s někým, koho ti lidi za autoritu nemají. Jenomže když jste influencer a chcete, nechci říkat propagovat, ale komunikovat například tu vládu a stanete se spojený s tou vládou, tak přicházíte o značnou část vlastně toho svého vlivu, protože pro část vašeho publika to, co vy říkáte, bude z nějakého důvodu, neříkám nepříjemné nebo nepřijatelné, ale jste spojen s někým, s kým oni spojení být nechtějí. Jak chcete být někdo, kdo komunikuje vládu a u toho být rebel? To přeci nejde. To je naprosto konformní rebel. Jak si dovedete představit, že budete říkat nějaké oficiality nebo oficiální věci někoho, kdo má image toho, že je to zkostnatělá instituce a u toho budete cool? To přeci taky nejde. To je něco jako rebel na Titaniku. Nebo je to něco jako člověk, který chce být moderní, ale zároveň je v době kamenné. A tohle je veliký limit. Svého času se o práci s influencery pokoušela například Česká pošta. Dopadlo to přesně podle očekávání. To znamená, ano, řemeslně to vypadalo krásně, ale bylo mnoho otázek, kdy teda dodáte, proč jste mě nezastihli. V tomhle se ten influencer poněkud ztrácí, což je samozřejmě veliká škoda. Na druhé straně, kdyby se našel opravdu talentovaný, opravdu hodně dobrý, který by uměl za tu věc vzít, který by ty prima věci dokázal sdělovat způsobem, který bude srozumitelný, přijatelný, který má charisma, dobře vypadá. Jeden takový se našel, a teď ho vyšetřuje policie, protože toho zneužíval a holky si stěžovaly.
0: Jasně, jo, je naprosto jasné, na koho teď narážíš. Obecně vztahy lidí a vlády. Ty jsi psal nejenom na svém webu, ale také na sociálních sítích o tom, proč si vláda a lidé nerozumí. Jaká je teda odpověď na tuto otázku?
1: A vláda a lidé si nerozumí, pokud jsou daleko od sebe a pokud lidé mají pocit, že vláda neřeší jejich problémy. Na straně druhé, každá vláda vždycky vede k centralizaci. To znamená ke snaze koncentrovat moc do nějakého jednoho bodu, do centra střediska nebo několika málo středisek a je lhostejné, kdo fyzicky v té vládě sedí a kdo ty lidi zastupuje, protože to středisko, to centrum má přirozenou tendenci si myslet, že má všechny informace, zatímco ti lidi mají těch informací minimum nebo minimálně nerozumí těm problémům, které se jich týkají. Nic proti tomu, ona to je dost možná pravda. Na straně druhé, ale když se podíváme na to centrum z pohledu těch lidí, které ono má řídit, tak ti lidé mají pocit, že je to odtažité, že je to od nich vzdálené, že to neřeší jejich problémy, že se jim to nevěnuje, vlastně, že jsou jim úplně jedno. A tak se občas najdou někteří, kteří se snaží té vládě tomu centru jakoby sdělit, co vlastně chtějí, co vlastně potřebují. A píšou ty deputace a chodí navštěvovat ty poslance a případně promlouvají i do těch médií. A ti, kteří jsou nahoře, to znamená ta elektovaná řídící část, tak tím říkají, víte, vy tomu nerozumíte, ten problém je složitý, my si musíme zpracovat analýzu, je to celé komplexní. Ano, my se snažíme pro vás dělat to nejlepší, ale vy sami nevíte, co je pro vás to nejlepší. Asi tušíte, jak tady toto zní v uších těm lidem, je to prostě přehlíživá arogance. Čím větší je takováto přehlíživá arogance, tím menší je moje ochota poslouchat to centrum. Klesá taková hladina, které se říká sociální adherence. Je to přirozená ochota člověka respektovat autoritu. Čím je nižší, tak tím více ta autorita musí investovat síly a energie do toho, aby mě přesvědčila udělat.

0: komunikační složce, ale přímo o konstrukci těch opatření. To znamená, snažilo se přizpůsobit jejich reálnému životu a tomu, co oni chtějí, tak by velmi výrazně zvýšilo ochotu lidí to respektovat a poslouchat a tím pádem velmi výrazně snížilo celkový počet, řekněme, škod a obětí, které jsme bohužel vyvolali. Já se přiznám, já jsem trošku skeptik. Protože si myslím, že i kdybychom se pokusili o nějakou radikální reformu tady tohohle toho systému, anarchisti by řekli jeho rozbitím, někdo jiný by řekl jeho reformou, někdo další přestavěním, já jsem přesvědčen, že bychom nedosáhli nějakého velkého úspěchu. Dosáhli bychom pouze toho, že celá ta věc by se recirkulovala znovu a znovu a znovu. Pokud to chcete vidět ne na povídání mém, ale kompetentnějšího autora, doporučuji přečíst si knížku, kterou určitě známe z dětství, napsali anglický spisovatel Jonathan Swift, jmenuje se Gullivervovy cesty a je tam povídka o tom, jak navštívil místo, které se jmenovalo Laputa. Je to přesně tady. Toto jenom asi před 100 lety.
1: V momentě, kdy jsem mluvil o různých zákazech, tak ty často vydávali ministři zdravotnictví, schválně uvádím množné číslo, protože během toho koronaobdobí se jich vystřídalo na ministerstvu několik. Co vyplývá tohle z toho, o té, řekněme, komunikaci nebo spíše z tvého pohledu sociologa, jak to vnímá veřejnost, to, že se tam vystřídali, tuším, tři ministři během té krize. Co tohle to vypovídá vlastně o vládě?
0: To střídání jako takové není tak veliký problém, protože to se děje, v manažerských funkcích se také střídají lidé a není to nějaký zásadnější problém nebo komplikace. To, co komplikace je, je důvod, proč k tomu střídání dochází. Protože pokud k němu dochází z, řekněme, svévolného rozhodnutí šéfa, který ho pořádně neodargumentuje, nekomunikuje a vlastně ani nevysvětlí, proč to udělal, tak každý člověk, který do té funkce přichází jako nový, má předem stíženou pozici. Protože vlastně nevíme, na základě jaké legitimity se tam dostává a nevíme ani, zda je kompetentní řešit ten problém, který on má řešit. To byla asi to první výměna. Pokud šlo o tu druhou výměnu, tak tam se stala věc, která byla z pohledu autority ještě o něco těžší. A to je, jestliže já očekávám, že lidé budou respektovat moji vůli a budou se chovat tak, jak já chci, když vím, že to pro ně není příjemné, tak já musím být ten, kdo na víc než 100% bude dodržovat všechno, co očekávám od těch ostatních. Jinými slovy, chci-li od ostatních asketický život, tak já musím být nejpřísnější asketa. Jestliže nastane cokoliv, co byť jenom vzdáleně vypadá, že já porušuju to, co se ode mě očekává, tak je to spouštěč, je to takzvaný sociální trigger, řeklo by se hnusně anglicky, který vede k tomu, že ti lidi prakticky okamžitě se začnou chovat přesně tím způsobem, který já nechci, protože následují mého příkladu. To se stalo tomu druhému panu ministrovi. Pokud jde o toho třetího pana ministra, tak já můžu být skvělý vědec, můžu být vynikající teoretik, můžu být špičkový odborník na nějakou práci, ale lidé ode mě očekávají také to, že budu nějakým způsobem blízko jim a současně budu transparentní. To znamená, budu někdo, do koho oni vidí. Jakmile jsem vystaven nějaké kritice, a to je zcela přirozené, že jsem vystaven kritice, to je součást mojí práce, a místo toho, abych tu kritiku začal řešit tím, že na ní reaguji a tím, že na ní odpovídám a začnu se schovávat, začnu ji ignorovat a začnu být povýšen vůči jak těm, kteří mě kritizují, což jsou média, ale za těmi médii je potřeba vidět ty lidi, tak vůči svému okolí, tak přestávám být kredibilní. Kruh se uzavřel, ten, který byl na začátku, se mezi tím stačil očistit tím, že na něj lidé zapomněli a celý proces začíná od začátku znova. Tentokrát už víme, do čeho jdeme. Když jsem se tady tohleto pokoušel vysvětlit na Twitteru, tak mi byla položena otázka, jestli si náhodou nepletu vládu s Orlojem. Ale ono to má docela společného, protože na konci vždy zazvoní smrtka.
1: Jak z tvého pohledu tedy obnovit zpět důvěru vládě?
0: Ať v té vládě bude sedět kdokoliv, tak potřebuje ukázat lidem, že skutečně řeší jejich problémy. Opravdu kdokoliv. Není důležité, jestli je to ta či ona politická strana, nebo ten či onen člověk, protože postavy se mění, ale ten institut jako takový zůstává. My žijeme ve střední Evropě. A středoevropská kultura je postavená okolo takzvané instituční autority. To znamená, je jedno, která konkrétní postava visí na zdi jako prezident. Důležité na tom je, že tam visí postava, která reprezentuje funkci

0: toho prezidenta. Fyzicky si o něm můžu myslet samozřejmě, co chci, ale důležitá je ta instituce. A protože důvěra té instituce, a nejenom toho prezidenta, primárně té vlády, není až tak úplně vysoká, tak ten, kdo do ní přijde, nebo ten, kdo do ní přichází, by měl dát lidem jasným způsobem najevo, že řeší skutečně i jejich problémy. To znamená, že se snaží nějakým způsobem usnadnit a zjednodušit jejich život a že si je vědom toho, že ti lidé jsou skutečně ve valné většině těmi, kteří chodí do práce, těmi, kteří jsou poctiví, těmi, kteří jsou pracovití, těmi, kteří si žijou své každodenní běžné životy, mají svoji rodiny, přátelé, kamarády, koníčky, hypotéky. Prostě mají svůj normální svět a potřebují to, aby ta vláda, respektive ta instituční autorita, aby nějakým způsobem jim v tom životě pomáhala. V okamžiku, kdy ta instituční autorita jim dává najevo svou nedůvěru, to je moment, kdy je restriktivní a snaží se je kontrolovat, anebo když jim ukazuje, že je vlastně přehlíží a ignoruje, to znamená věnuje se tématům, která pro ně nejsou důležitá, tak tu autoritu ztrácí. Když potom nastane krize, jako se nám třeba stalo teďka, i když samozřejmě krize přicházejí a odcházejí, takže mnoho jiných nás čeká, už dlouho nebyl meteorit, tak ta autorita tu krizi nějakým způsobem musí řešit. A to, v jaké ona je situaci před ní, rozhoduje o tom, jaký budeme vnímat v okamžiku, kdy ona nastane. A nejlepší cestou, řekl bych za mě, možná jedinou cestou, mimochodem s manažerskými autoritami je to úplně stejně, je v tom období, které je relativně normální, jasně dávat lidem najevo, že se o ně starám, že mě opravdu zajímá to, co potřebují a že vrhám maximum své energie do toho, abych jim udělal život jednodušší. A teďka, posluchači, zeptejte se sami sebe, je zjednodušením vašeho života nárůst byrokracie? Je zjednodušením vašeho života nárůst kontroly? Je zjednodušením vašeho života komplikace přístupu ke státním službám? Asi ne, že jo? Takže to je to, co my potřebujeme a to je to, co chceme slyšet. A kdo konkrétně nám to naplní, to už není tak důležité. Jestli je velký, malý, tlustý, tenký, mladý, starý, žena, muž, Japonec nebo Slovák, to je vlastně jedno.
1: Pojďme se od vlády přesunout spíše do těch firm, kterými ty se převážně většinu času také hodně věnuješ. Tak co vlastně korona způsobila v tom pracovním životě? Protože Češi si v tom minulém roce měli možnost ve velkém vyzkoušet dříve tolik chtěný home office, tak co nám vlastně ta práce z domova přinesla a co nám naopak vzala?
0: Home office se stal nejnenáviděnějším benefitem, který kdy existoval. A to, co to pomohlo, nebo věc, která byla zcela jasně vidět a která jde napříč obory a napříč firmami, tak to bylo to, že věci, o kterých se někdy do toho roku 2019 hodně mluvilo a hodně psalo, protože se mělo za to, že to jsou věci, které jsou trendové, ale prakticky je téměř nikdo nepoužíval a neuměl, tak tyhle ty věci se staly realitou. Jestliže telekonferenční nástroje byly běžným vybavením konferenčních místností a buď na ně padal prach přímo, nebo leželi pod nějakou okrasnou dečkou, tak ty se najednou staly opravdu věcí v permanenci, stalo se to věcí, která se používala. Firmy se naučily používat technologie vzdáleného přístupu, teleprezence, vzdálené spolupráce v takové míře, která z našeho úhlu pohledu byla naprosto nebývalá kdykoliv předtím. Nastal rozvoj home office, což bylo částečně vynucené samozřejmě, nastal rozvoj a teď ten rozvoj mimochodem z našeho pohledu brzdí různých hybridních režimů práce a kombinovaných forem práce, které teoreticky vypadají dobře, ale prakticky mají mnoho výzev a nebojím se říct i problémů, se kterými je potřeba nějakým způsobem pracovat. Na druhé straně nastala taky obrovská čistka a obrovské vystřízlivění leadershipu, protože spousta manažerů a vedoucích pracovníků, a to nejenom nových, ale i takových, kteří měli třeba dlouholeté zkušenosti, tak tváří v tvář v té krizi zjistili, že jsou vlastně v něčem, čemu nerozumí a s čím neumí bojovat, protože oni vlastně byli celou dobu zvyklí na to, že všechno funguje víceméně normálně a když se řeší pouze dílčí problémy, řízky přetékaly z talíře. Najednou, když přišla krize a přišel problém, tak oni se dostali do stavu, kde ten problém museli řešit. A pro mnoho z nich, třeba i za desítky let praxe, to bylo úplně poprvé, co byli nějakému problému vystaveni. Obrovskou zkušeností a obrovským plusem bylo to spojení na začátku té krize, ta vlna té solidarity, kdy prostě opravdu se zapomnělo na konflikty a opravdu se šlo tou cestou vzájemné spolupráce. Bohužel ono to netrvalo dlouho. Je to věc, která principiálně může existovat maximálně v řádu měsíců, jako spíš dalších týdnů. Potom se to vrátilo, potom nastaly ty místní konflikty, potom nastaly ty prolongované konflikty, které byly odloženy právě díky tomu vzájemnému spojení, ale i ten začátek, ten je pořád strašně dobrou zkušeností. Takže za nás, kromě toho, že se firmy naučily používat techniku, kromě toho, že se firmy naučily velmi dobře pracovat v různých režimech práce, které by je nejspíš ani nenapadly, kromě toho, že poznali, co je doopravdy důležité pro jejich práci a co je tam navíc a zabírá to pouze energii, čas a dost často i peníze, tak firmy přišly na to, jestli jsou doopravdy jejich lidé a jestli jsou doopravdy jejich vedoucí pracovníci, jak dobře tady tuto práci zvládají, jak jsou schopni se vyrovnat se situací, která je prostě a jednoduše těžká a za kterou oni nemůžou, protože ji nezpůsobili a protože jsou vlastně jejími hráči, aniž by ji mohli nějak aktivně ovlivnit. Myslím, aktivně ovlivnit ten průběh té krize jako takové, oni se můžou pouze přizpůsobit. A tohle všechno jsou plusy, plus jsme oprášili tu techniku a naučili se používat novou. A všechno ostatní jsou mínusy. To znamená ztráta kontinuity v mnoha případech, to znamená problémy se zákazníky v mnoha případech, kritický nedostatek personálu, materiálu, počínající i práce, a velké množství problémů při komunikaci mezi jednotlivými subjekty, protože ona velmi dobře funguje dovnitř do jednoho subjektu, ale problémy jsou vždycky na rozhraní, to znamená tam, kde se musíte bavit s vašimi dodavateli, odběrateli. Obrovská nejistota, kterou to přineslo, kdy prostě faktem je to, že po dlouhou dobu jediné, co mohli říkat svým zaměstnancům, je nevím. Já prostě nevím, co se stane, já prostě nevím, co bude. Obrovský nedostatek některých vstupů a výstupů a samozřejmě obrovský nedostatek lidí, který byl vyvolán tím, že sem se nemohli dostávat lidé ze zahraničí, kteří tady třeba pracují díky tomu, že český trh práce byl a stále ještě je vyčerpán. Třeba i díky tomu, že mnozí naši lidé nechtějí dělat práci, kterou by dělat mohli a dalo by se říci i měli. A teďka říkají, že to je něco, co je pro ně málo placené, nebo příliš špinavé, nebo hrozně obtížné. Toto všechno jsou výzvy a toto všechno jsou věci, které bolí a já osobně si myslím, že ještě dlouho bolet budou.
1: Co tedy podle tvého názoru zaměstnanci potřebují vlastně vědět v době nejistoty?
0: Potřebují jistotu. A pokud ta jistota nemá tu formu toho světla na konci tunelu, protože jim jednoduše dát nemůžeme, tak potřebují alespoň silnou autoritu, která stojí po jejich boku a která jim ukazuje dvě důležité věci. Za prvé, že v krizi zachovává klid. A za druhé, že tu krizi vede nějakým směrem. Já když jsem ta autorita, tak samozřejmě se ode mě neočekává, že jsem všeználek, který má odpovědi na všechny otázky, to by bylo asi hloupé. Na druhé straně já bych měl ukazovat směr. To znamená, měl bych být ten, kdo řekne, podívejte se, ano, je to špatný, my nevíme, co teď moment, my nevíme, kam to směřuje, my nevíme, jak bude vypadat to vyřešení, protože ten problém je nový, my jsme se s ním ještě nesetkali, ale já říkám, že půjdeme tady tímto a tímto směrem a když půjdeme tímto směrem, je tady dobrá šance, že dojdeme k lepšímu výsledku. Když máš autoritu, která se chová tady tímto způsobem, tak je to vlastně nejlepší forma přirozené autority, za kterou jdou lidé v krizi. Zcela přirozeně není je k tomu nutné nutit, není je potřeba prostě vystavovat nějakému dalšímu stresu. Oni se za takto fungujícím člověkem seřadí a půjdou. Chyba je, když ta autorita se vymlouvá a říká, já nevím, co budeme dělat, vedení ještě nerozhodlo, majitele ještě nerozhodli, vláda se nerozhodla. Já se snažím jakoby svoji vlastní práci přehrát na někoho jiného, ale tím přicházím o schopnosti lidi ovlivnit, protože to je jenom výmluva. Úplně stejné to je, když začnu panikařit. Ježíš Maria, co budeme dělat? Co se nám to stalo? To jsem ještě nezažil. Jsem úplně v háji. ten moment mě ti lidi, já jsem jim sice blízko, ale jediný pocit, který v nich budu vyvolávat, je soucit. A když mám lidi, kteří mi přímo podléhají, hezká analogie byla jedna virtuální lekce v jedné virtuální škole, kde se něco pokazilo a paní učitelka říkala svým malým třeťáčkům, je děti, nefunguje to, co budeme dělat. A ti třetíáčci, pro které ta učitelka je téměř bohyně, z toho byli úplně pav, protože když neví bohyně, tak co potom máte vědět vy, že jo? A postupně tak odpadávali. Toto je přesně to, co nechcem. Takže ne paniku, to znamená ne paniku, ne odvolávání se na jiné autority, které by měly rozhodnout za mě. Není dobré ani přehnané chlapáctví. Jsou místa, kde to funguje, nebo jsou lidi, na které to funguje, ale pro většinu je to opět neautentické a hlavně v okamžiku, kdy já mám tendenci, a pozor, pánové, dělají to někdy i dámy, když mám tendenci hrát v úvozovkách tu siláckou roli a ukazovat, že já jsem ten Arnold, který to prostě všechno zvládne, tak velmi jednoduše z té role můžu vypadnout a přitom vlastně ukazuju, jak strašlivě slabý jsem. Jestli znáte kreslenou pohádku Lovci draku, tak to je ten velký svalnatý. On je sice takový pořízek, ale ve skutečnosti toho sám mnoho neudělá. To znamená ukazovat směr, zachovávat klid a združovat lidi s tím, že jdeme společným směrem, který je rozumný. Mimochodem k tomu můžu říct jeden poslední tip a chci-li přesvědčit lidi, aby mě poslouchali a vím, že od nich chci věci, které se těm lidem nelíbí nebo proti kterým oni jsou, tak to nejlepší, co můžu udělat, je nesnažit se je zvláštně v krizi donutit k poslušnosti silou. To nejjednodušší, co můžu udělat, je ukazovat jim, že to, co já říkám, je rozumné. Protože i když s tím nesouhlasí a i když se jim to nelíbí, tak samotný fakt, že to je rozumné, že to z pohledu jejich rozumu, ne mého, dává logiku, je dostatečně silný argument pro to, aby mě poslechli. Mnoho z nás dělá věci, které nám nejsou příjemné, ale jsou rozumné. Jednoduchý příklad, prosím, už si to 12. pivo nedávej, ráno musíš řídit. Ano, je to nepohodlné, ale víme, že je to rozumné. Takže pravděpodobně to poslechneme. Teď to trošku schazuju samozřejmě, ale ten princip je jasný.
1: No, je pravda, že po 11 pivech by určitě to ranní řízení nebylo tím nejlepším nápadem. Ale ty jsi tady otevřel zajímavé téma a to je možná role mužů a žen, tak předpokládám, že i tam jsou rozdíly nejenom v rámci komunikace, ale obecně i v práci a ve vedení třeba některého kolektivu. Tak jaké ty máš zkušenosti s těmito genderovými rozdíly?
0: Jsou muži a jsou ženy. Příroda nebo pambu, záleží na tom, na co věříte, nebo jaký je váš pohled na svět, nás postavila jako dvě pohlaví a různé variety těch lidí mezi nimi, kteří se různě označují a pojmenovávají, ale tomu já bych se nerad věnoval. A naše komunikace je různá a naše fungování je různé. Z naší zkušenosti skutečně platí ty v úvozovkách stereotypy ve většině případů, kdy pánové mají tendenci se chovat a zachovat primárně racionálně, to znamená na základě rozumu, zatímco dámy spíše empaticky, a to znamená na základě vcitování se do druhého a do jeho odhadovaného nebo i skutečného stavu, spíš toho odhadovaného, a zatímco muži mají tendenci fungovat spíše individualisticky, tím víc individualisticky, čím vyhraněnější je situace, ve které se nacházejí, tak dámy samozřejmě s výjimkami, s četnými výjimkami, fungují spíše kolektivně. To znamená, mají tendenci ten kolektiv slučovat, spojovat a být jeho součástí, ale také potom emocionálně prožívat. Obě dvě ty strategie jsou fajn, protože vedou k vyřešení problémů. Obě dvě mají svoje velké výhody a pochopitelně také značné nedostatky. V práci bývá problém v okamžiku, kdy se dostaneme na hranu autority. To znamená, když máte typický ženský kolektiv, který je řízen muži, kteří ho musí umět nějakým způsobem zvládnout a oni prostě neví, že krom toho, že zadávají příkazy a dávají zpětnou vazbu, tak vysílají celou řadu různých náznaků, které jsou dost často pochopeny úplně jinak, než jsou myšleny, nebo dokonce nejsou myšleny nijak, protože to jsou prostě jenom nějaké náznaky. Na druhé straně to tež se stává i opačně v okamžiku, kdy dámy řídí ty mužské kolektivy a mají tendenci se domnívat, nebo respektive ty kolektivy nebo ty týmy jsou potom tupé k jejich signalizaci, protože nevnímají velkou část jejich komunikace a očekávají to zadání v podobě toho blikajícího kurzoru počítače, do kterého zadáte nějaký příkaz, odentrujete ho a ono se to stane, když to nefungují na tu subtilní komunikaci, jenomže ta subtilní komunikace v různých náznacích a v různých gestech a podobně je zase mnohem účinnější, když potřebujete nějakou drobnou změnu nebo drobný posun v chování těch lidí, se kterými člověk mluví. Takže to je to místo, kde to dře, nebo to je to místo, kde bývá ten problém. V zásadě za to platí jedna úplně jednoduchá věc. Nikdo z nás, ať jsem chlap nebo ženská, by si v žádném případě neměl hrát na něco, co není. Každý z nás má nějakou přirozenou autoritu, která ať vychází z jeho odbornosti, nebo vychází z jeho komunikačních dovedností, nebo fyzické síly, nebo něčeho, zkušeností, nebo něčeho jiného. To je to, co já umím využít. A nejlepší, co můžu udělat, je, když v práci, při práci s lidmi, prostě využiju to, co mi funguje v mém normálním životě. Protože pak jsem přirozený, jsem autentický, na nic si nehraju a jestli chci přijít o tu autoritu, ztratit ji, tak úplně nejlepší způsob, jak to udělám, je, když si začnu na něco hrát. Manažer, který přišel ze školení, je manažer, kterému se velmi dobře směje. Mimochodem, víte, co je ještě horší než manažer, který přišel ze školení? Je to ředitel, který přišel z konference. A ten člověk, který vám chce zavádět změny, aniž by vůbec přemýšlel nad tím, jestli je potřebuje nebo ne, ale nebudeme kritizovat. A pokud jsme v té situaci těch mužů a žen, já osobně jsem přesvědčen, co by esencialista, tedy člověk, který je přesvědčený o tom, že naše chování je z velké části vrozené, že my si dokážeme rozumět víceméně z toho důvodu, že nám nic jiného nezbývá. Musíme spolu fungovat, musíme spolu koexistovat, dokonale si neporozumíme nikdy, do hlavy si vzájemně nevidíme, prostě se nám to nepovede a když si myslíme, že vidíme, tak tam vidíme většinou úplně jiné věci, než tam doopravdy jsou, ale máme společný zájem a máme společné cíle. Překonat krizi, společně fungovat, být společně šťastnými, to je to, co nás žene dopředu a to je to, co překonává ty tvrdá prohlášení na jedné straně, subtilní detaily na druhé. Moucha, proč nespadne? Říká ten partner té ženě na tom stropě, zatímco ona se obává, jestli už není stará, škaredá, neatraktivní a podobně.
1: Ano, no, to je oblíbený vtip, určitě už jsem ho taky zaznamenal. A ty mi ještě prosím prozrať ze své praxe, jaké jsou nejčastější důvody, proč jsou vlastně lidé v práci nespokojení? Předpokládám, že role toho manažera tam hraje určitě také velkou roli.
0: Role manažera hraje tak asi, pardon, role manažera hraje mým odhadem okolo 1/3 tvé spokojenosti v práci. A 1/3 je dána tím, jak jsi odměněn. A nejde ku podivu o absolutní výši té odměny, ale jde o to, nakolik ta odměna je adekvátní tvé práci, když se porovnáš s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako ty v podobném místě. To znamená, když budu já jako stavební dělník porovnávat svůj plat stavebního dělníka s platem stavebního dělníka někde v Americe, který je daleko, tak je to sice jako zajímavé srovnání a zanadáváme si u piva, ale náš život to neovlivní. Když ji budu porovnávat s platem stavebního dělníka v sousedním městě, který bude dvakrát větší, tak to ovlivňuje můj život opravdu zásadním způsobem. Druhá věc je právě tým, kolektiv, jací jsou lidi okolo mě a jaká je osoba mého šéfa. Pokud budu mít výborný plat, ale špatného šéfa, tak jsem schopen fungovat krátkodobě do okamžiku, než dojdu vnitřně k závěru, že těch peněz už mám dost a seberu se a půjdu dopryč. Pak je ještě ta třetí třetina, kterou jsem nezmínil, a to je, že já bych měl pokud možno mít pocit, že dělám smysluplnou práci. To znamená, že ta práce má nějaký praktický a užitečný výsledek, nejlépe pro ostatní lidi. Tady trošku paradoxně je znova schovaná ta postava toho šéfa, protože kdo jiný by mi to měl říct, kdo jiný by mi to měl ukázat. A tady jsme o něčem, u něčeho, o čem už jsme mluvili, protože když ten šéf bude říkat, podívejte se, vaše práce je prostě fajn, protože vyrábíte něco, co pomůže lidem, nebo děláte službu, která je užitečná pro lidi, děláme ji spolu a je to dobře, tak se mi bude pracovat daleko lépe, než když ten šéf bude říkat, no oni to takhle v Americe, v Bruselu, ve Vídni, ve Stuttgartu nebo někde rozhodli a my to takhle holt musíme dělat. Já tomu taky nevěřím, no ale pojďme se do toho pustit, protože je to takhle holt vymyšlené. To je neautentické, je to neupřímné, ztrácí ten šéf, ztrácí má práce, ztrácí se moje motivace a proč bych do té práce chodil. Na druhé straně, jestliže se povede naplnit ten trojúhelník celý, to znamená, mám nějakou adekvátní odměnu, nemusí být nějak božsky vysoká, mám člověka, který mě vede a který kromě toho, že mi dává jako tu práci a kontroluje tu práci, tak mě taky elementárně naslouchá a je ochotný reagovat na moje problémy a nějak je řešit. A mám ten pocit toho, že to dává smysl. A ono upřímně řečeno je strašně moc prací, které žádný smysl nedávají. Asi bychom nějakou takovou našli, ale naprostá většina činností, které vykonáváme nějak užitečná, je těm ostatním, přímo nebo nepřímo. A když mám tady toto všechno, tak mám dobrý důvod být šťastný. Mám dobrý důvod se nějak rozvíjet a mám dobrý důvod v té pracovní rovině být happy a to je důležité zvládnout krizi, která nepochybně přijde. Ať je to krize zdravotní nebo ekonomická nebo nějaká jiná, ale jsem schopný zvládnout. Jakmile někde cítím deficit, to znamená, nejsem dostatečně odměněn, mám pocit, že práce nemá smysl, anebo jsem odměněn, práce smysl má, ale šéf prostě je člověk, který mě neposlouchá, je mi bytostně odporný prostě. Mimochodem, pokud je mi bytostně odporný, tak to ještě není tak veliký problém, jestliže ho považuji za odborníka. To znamená, můžu věřit i člověku, který mě osobně není sympatický, ale vím, že tomu rozumí a vím, že tu práci dělá dobře. Dokonce nemám ani problém s člověkem, který se chová zle. Jo, většina z nás takový lidi nemáme rádi, pochopitelně, abychom ještě měli, ale dokážeme je zvládnout na té řídící manažerské pozici přinejmenším po nějakou dobu. To nejhorší, co se mi může přihodit, je když mě šéf ignoruje. Protože to je přesně to, co mi dává najevo, že já pro něj nejsem podstatný, anebo že on dokonce vůbec ani neví, co já dělám. Takže když se stane tenhle ten deficit, tak mám tendenci dříve nebo později pracovat pouze se trvačností a ve finále se seberu a půjdu pryč. Protože proč já bych tady měl být? Mám-li tu možnost, budu hledat alternativu. Najde-li se možnost, která se mě sama nabídne, tak půjde za mnou. A v době vrcholící prepandemické krize, když nebyli lidi, tak si firmy vzájemně přetahovaly lidi tím, že si dávali před své vchody billboardy, někdy do rámu, někdy na autech, ve kterých psali, pojďte pracovat k nám, bude to za stejné peníze, ale máme lepší tým, máme lepší kolektiv, máme lepší vedení. Je to něco jako kdysi dávno, když Elon Musk začínal se svojí společností SpaceX a potřeboval raketové inženýry, tak on je taky nepřeplácel penězi, protože nemohl. On jim říkal, jako pojďte dělat práci, bude stejná jako ta, co ji děláte teď, akorát to bude mít smysl. A ono to doopravdy zabralo, protože tímhle tím získal spoustu lidí na svoji stranu. Kdyby vás to personálně zajímalo, doporučuji vynikající knihu Lift Off od amerického novináře spisovatele Erika Bergera, která je přesně na tohleto téma mimochodem.
1: My jsme se tady v úvodu našeho rozhovoru bavili o home officeu. Ty jsi říkal, že se z něj stal nejneoblíbenější nástroj v rámci práce. Pojďme se tady pobavit teďka trošku o těch benefitech, které vlastně zaměstnanci mohou od zaměstnavatele dostávat. Když pronesu něco ve smyslu čtyřdenního pracovního týdne a neomezené dovolené, je to nějaká predikce budoucnosti nebo je to fikce?
0: Já si osobně myslím, že to je věc, která může fungovat, ale strašně záleží na tom, kde a strašně záleží na tom, jak. Pokud mám firmu, která má práci s velmi vysokou přidanou hodnotou, kde je práce z velké části kreativní a kde je práce z velké části intelektuální, tak já se za mě můžu rozhodnout, že mý zaměstnanci budou digitální nomádi. Vyšlu jednoho na Ibizu, dalšího do Austrálie, třetího do Severní Afriky, Starlink je všude, takže pracovat můžou de facto v dnešní době už odkudkoliv. Nebude to nejmenší problém. Můžu jim nastavit neomezenou dovolenou, můžu jim nastavit třídenní pracovní týden. a vlastně proč by do té práce vůbec chodili. A jestliže jsou to profíci, profesionálové, kterým já můžu důvěřovat, a jestliže ta práce je kreativní a jestliže ta práce je možná provádět v zásadě odkudkoliv, tak je to věc, která bude fungovat. Ano, nastanou problémy s koordinací jejich práce a dříve nebo později nastanou problémy s leadershipem těch lidí, ale řešit se dají, to máme vyzkoušeno. Problém je, když začnu zanášet tady tyhle ty nápady na, řekněme to, zjednodušení nebo ulehčení práce do firmy, která není čistě kreativní a není čistě intelektuální. Zkus si to představit jako výrobu. Když mám výrobu, která běží v dvou nebo třísměnném provozu, tak já se jednoduše nemůžu rozhodnout, že lidi budou mít čtyřdenní pracovní týden, protože pokud bych něco takového zavedl, tak to ve finále povede k obrovskému nárůstu personálních nákladů, který já neustojím. Pokud se rozhodnu, že zavedu něco podobného, a tady je zrada pro část svých zaměstnanců, kde to jde, to jsou typicky THP, technicko-hospodářské profese, anebo ty profese, které jsou ty kreativní, řekněme, a zbytek nechám v tom dvou nebo třísměnném provozu. Tak to sice teoreticky fungovat bude a část těch lidí bude s tímhletím šťastná, ale nastane veliká komplikace v okamžiku, kdy ti lidi, kteří jsou v tom výkonu, to znamená tím i dělníci, to znamená tím i logisti, to znamená i ten nejnižší management, který pořád je vlastně na úrovni toho provozu, ten liniový management takzvaně, tak se začne dívat směrem k těm takzvaně nahoře a bude si říkat, hele, oni tam mají takovýhle benefity a my je nemáme. A my je chceme taky. A proč je nemáme my, když je mají oni? A velmi brzy se stane, když tihleti lidi budou muset tady tyto, kteří mají, řekněme, ten lehčí život, tak když je budou muset z nějakého důvodu poslouchat, typicky nastane další krize, tak se stane to, že budou říkat, no a proč bychom my měli poslouchat, když oni mají tady tohle a my tady toto nemáme. Z jakého důvodu my bychom je měli následovat, když oni si žijou takhle dobře a my si tak dobře nežijeme. A jsme zpátky u toho Jonathana Swifta a jeho laputy, protože to byl úplně přesně stejný problém, kdy malá odtržená elita si žije luxusní život na létajícím ostrově a hrozí, že zasype tím ostrovem ty, kteří se nachází pod nimi, a když zlobí, tak jim alespoň tím ostrovem zastíní slunce. A to je přesně ten problém, který my nechcem. Takže na jedné straně ano, je hrozně fajn, když dovedeme lidem ulehčit život a dělejme to, jo, je to fajn. Na straně druhé, my nechceme, nemůžeme takto ulehčit život všem, protože by se nám to mohlo finančně vymknout spod kontroly. A na druhé straně, když se snažíme udělat to alespoň pro některé, tak bychom měli dávat velký pozor na to, jestli tím náhodou nerozbíjíme nějakou druhou část, která dost často si ani neuvědomíme, kde ona vlastně je. Konečně pak je tady ještě jedna věc, který je docela dobré si být vědom. Já teda nechci být škarohlíd nebo kritik, jo, ale hovořím z naší zkušenosti. Existují lidi, kteří, a jsou to i lidi, kteří jsou na intelektuálně velmi náročných profesích. Jo. Nechci, aby to znělo tak, že jsou to v úzovkách jenom ti dělníci, ale jsou to i ti kreativci a i ti lidi, kteří dělají tu práci s vysokou přidanou hodnotou, kteří proto, aby fungovali, nemyslím krátkodobě, ale z dlouhodobého hlediska efektivně, vyžadují pravidelný režim. Jakmile tady těmto lidem ten pravidelný režim seberu, tak snižuju efektivitu a nakonec i objem jejich práce. A já neseberu těm lidem ten pravidelný režim tím, že bych byl zloun a řekl, tak teďka si dělejte, co chcete, protože prostě já jsem se tak rozhodl, už vás nebudu hlídat a naschledanou. Já to dělám takzvaně pro jejich dobro. To znamená, budu jim říkat, chci, aby váš život byl pohodlný. Můžete chodit do práce, kdykoliv chcete. A teď rozbím ten pravidelný režim. Takže ano, benefity jsou fajn, ulehčování práce je super, ale otázka, kterou já bych si měl klást, snesou to ti lidi, snesu to já a nevytvořím tím náhodou někde jinde nějaký konflikt, který bych potom musel řešit. Pokud ne, ať jsme všichni digitální nomádi, teď to bude paráda. Ať se odstěhujeme na měsíc, snad už to brzo půjde. A na Mars daleko, tam je dlouhá transitní doba, tam se špatně dělají telekonference, ale pozor na to, co to umí udělat, a některé věci, které to umí udělat, nejsou úplně hezké.
1: Dal bys nějak charakterizovat vývoj těch pracovních benefitů? Já si vlastně pokládám otázku, jestli dnes z pohledu personalisty třeba ještě někoho nalákám na například stravenky nebo kafe zdarma v práci.
0: Stravenky a kafe zdarma v práci se obávám, že už se považuje za normalitu. Nalákal bys ve spoustě výrobních firem lidi na to, když jim slíbíš, že dostanou nový automat na špunty do uší a pravidelný přísun pracovních pomůcek, protože a ochranných pomůcek, protože to je věc, která na mnoha místech doopravdy bolí obecně. Pokud chceš ty lidi motivovat, tak není dobré, když jim uděláš nějakou velikou investici, která tě bude stát spoustu milionů a ty lidi pak hodně mrzení. A to nejlepší, co můžeš udělat, je nějaký malá drobná a příjemná věc, kterou ocení. A když ty lidi potřebujeme nalákat, nebo když se firmy je snaží získávat, tak argumentují penězi, protože to je takový ten univerzálně slučující argument, ale ani on už dneska moc nefunguje. A to, co funguje, nebo to, co je fajn, je kombinace těch zbývajících dvou hran toho motivačního trojúhelníku. To znamená toho, že máme fajn lidi, že se vám bude dobře pracovat mezi těma lidma, a to zásadní je to, že ta práce má nějaký smysl. To, co je výborný benefit, je potom adaptabilita zaměstnání. To znamená třeba ne ten třídenní pracovní týden, ale to, že v okamžiku, kdy ten člověk potřebuje z nějakého objektivního svého důvodu nějakou úpravu nebo změnu, takže mám tendenci mu vycházet vstříc, spíš než abych se snažil nanutit ho do nějaké škatulky, která by ho drtila a která by ho nutila fungovat dle nějakého režimu. Co se týká těch benefitů, řekněme materiálních nebo polomateriálních, tak ony, jak si správně řekl, trpí docela velkou inflací. Před pár desítkami let byly stravenky naprosté novum, které si mohli dovolit pouze ti nejbohatší z nejzazobanějších. Potom se z toho stalo něco, co de facto je standard, kde když to nemám, tak ani vůbec neuvažuju, že bych to nemohl mít. Dneska se experimentuje se stravenkovým paušálem, což je vlastně posun. Ukazuje se, že není tak užitečný, jak se tvářil, když byl legislativně zaváděn, ale to je na dlouhé a jiné povídání. A spousta věcí, které se chovají jako benefit, tak fakticky nejsou využívány, přesto nás motivují. To znamená, když mi zaměstnavatel řekne, že mi nabídne třeba fitko zdarma a já, co by správný pivní pupkač, to fitko obcházím co největším obloukem, neboť by mě tam nutili se pohybovat. I potom je to benefit, protože to vypadá jako něco, co dostávám navíc, jako nějaká věc, která mě pomáhá. Co lidi mají rádi, a my to třeba registrujeme a nejen ve výrobě, ale v kvalifikovaných profesích, je, pokud firma se snaží svým zaměstnancům nějak naplnit alespoň částečně i jejich, řekněme, rodinný a komunitní život. To znamená, když se organizují akce pro rodiny, když se dělá společná turistika, sport a podobné věci. Před koronakrizí tohle trošičku umíralo na úbytě a vyměňovalo se za peníze. Nicméně ta koronakrize ukázala, jak důležité tyhle věci jsou. Z jednoduchého důvodu, oni totiž v důsledku těch hygienických opatření byly všechny en blanc zrušeny. A najednou se ukázalo, že vlastně chybí, jo? A že to je něco, co ti lidi potřebují a chtějí. A teďka se ukazuje, že je to vlastně fajn. Nesmí se tím přesytit, nesmí toho být příliš. Ale pokud je jich přiměřené množství a pokud jsou zejména zacíleny na naprosto konkrétně ty lidi, které v té firmě máte, tak je to věc, která je fajn. Ještě jedna věc je fajn. V okamžiku, kdy máte malé desítky zaměstnanců, tak je to možné, nikoliv pravděpodobné. Když už jich máte stovky, tak už je to docela pravděpodobné, že se mezi vašimi lidmi nebo že se mezi zaměstnanci vaší firmy najde nějaký jeden člověk nebo dokonce několik lidí, kteří se nějakým způsobem pozitivně vymykají. Takový ten pozitivní deviant, když to pojmenuju tím ošklivým slovem, člověk, který sedne na kolo a je na něm ochotný objet celý svět. Máte tam umělce, například, který fotí krásné obrázky, máte tam sportovce, který je schopný nějakého mimořádného výkonu, máte tam showmana, kterého si přihlásíte do Masterchefa, prostě máte nějakého výrazného člověka. A teď je o tom toho člověka identifikovat a podpořit, protože jakmile vy ho podpoříte, tak ty zbývající stovky zaměstnanců použijou tady tohoto člověka jako svůj přirozený vzor, jako svůj přirozený motivátor, to znamená tu celebritu v tom původním slova významu, toho někoho, kdo je oslavován. A oni si řeknou, no u nás tady máme takového typka, který jezdí na trojkolce a už s tím objel Asii a teď se chystá na Afriku a teďka tu trojkolku zrovna ve firmě pancéřují, aby ho nerozstříleli Kalašníkovi. A to je najednou pro vás někdo, kdo vás motivuje a kdo funguje jako perfektní spojovací prvek. To, co je důležité, je umět toho člověka najít a umět toho člověka podpořit a ukázat těm ostatním, máte nějaký nápad, chtěli byste něco, můžete samozřejmě taky. drtivá většina toho nikdy nevyužije, ale všichni budou spokojeni a i toto je benefit, protože nám to naplňuje naši potřebu k něčemu se vztáhnout a být s někým spolu. Pokud chodím do sterilní práce, kde pouze dostávám peníze výměnou za to, že utahuju šroubky a kolem mě nikdo nebude, nebudu mít s tou prací absolutně žádný vztah, bude pro mě velmi jednoduché ji vyměnit. Pokud budu součástí něčeho takového, kde je i třeba ten blázen, nebo kde jsou ty možnosti, které můžu dostávat a kde jsou ti fungující šéfové a kde je ten smysl, tak emocionální náklady spojené s odchodem nebo s přerušením té práce jsou z mého úhlu pohledu zaměstnance tak vysoké, že to prostě neudělám. I kdybych dostal víc peněz, bude mě to víc mrzet. To nechci.
1: Jakým způsobem si myslíš, že se bude odvíjet vůbec pracovní prostředí? Bude v budoucnu kanceláře třeba více takovým jako neformálním místem, které bude sloužit i pro setkávání nebo řešení mimo pracovních věcí?
0: Anglický profesor na London School of Economics Richard Sennett kritizoval open space kanceláře, co by místo, které zcela ruší soukromí zaměstnanců, a předpokládal jim rychlou zkázu ve své knize The Fall of Public Man z roku 1987. Od té doby uplynulo bratru 30 let, to znamená, těžko říci, že by se v tomto něco změnilo, vlastně nikdo z nás neví, jakým způsobem se bude práce, ať ta kancelářská nebo ta fyzická, dále vyvíjet, a pro mě je velmi těžké tady toto jakýmkoliv způsobem predikovat, protože oni jsou samozřejmě trendy, ale ty trendy se nehodí pro každého. Pokud jsem kreativec, pokud jsem člověk, který pracuje s vysokou mírou přidané hodnoty, tak já potřebuji na jedné straně neformální prostředí, na straně druhé, ale ukazuje se, že abych byl v tom prostředí efektivní, tak pořád to musí být prostředí, které je nastaveno typu práce. Že jo? Společnost Valve, výrobce softwaru Steam a technologií, které jsou okolo něj pohybující se ve videoherním průmyslu svého času, dala na všechny své stoly kolečka, aby si je lidi mohli stohovat v kanceláři dohromady podle toho, jak právě potřebují. No v praxi se ukázalo, že je to fajn, ale pohyb kolečky brání kabely od notebooku. A tím chci říct, že ano, já se můžu snažit udělat to pohodlí, ale lidi kromě pohodlí potřebují i pravidla. A ještě jedna věc, na kterou si narazil, za mě je docela důležitá. Přestože spousta lidí, zvláště OSVČ a malých podnikatelů, fakticky žije pracovní a soukromý život současně, tak pro naši duševní hygienu a také duševní bezpečnost, to je věc, která je velmi důležitá, je velmi důležité umět takzvaně izolovat sféry. To znamená umět si říct, kdy jsem v práci a kdy v té práci nejsem. Protože já se většinou ve svém soukromém osobním životě chovám trošku jinak než v té práci. A právě to oddělení je velice důležité pro moji vlastní vnitřní hygienu. Jsou lidi, kteří to tak nemají, pochopitelně, je nás mnoho, ale na druhé straně, pro většinu to opravdu platí. Jakmile já začnu z té kanceláře dělat, řekněme, tak trošičku obývák, o to se svého času pokoušel Google, ale taky celá řada dalších firem, tak se stane to, že dochází k tomu blendingu toho soukromého a toho pracovního prostředí, a ve finále konečným důsledkem, abych to zkrátil, je to, že nevím, jak se mám chovat. A to je problém. Protože už nevím, jestli jsem v práci, nebo jestli jsem doma, co se ode mě vlastně očekává, když mi zazvoní telefon, jak mám reagovat. Je to riziko, je otázka, jak to riziko je vážné, a záleží vždycky na konkrétní situaci a na konkrétním pracovišti. To, co si může dovolit Google, to, co si může dovolit Wolf, tak to si rozhodně nemůže dovolit výrobní firma, to si nemůže dovolit chemička, automotiv, anebo třeba logistická společnost, nebo něco tomu podobného. V každém případě snaha je taková, a myslím si, že to je snaha, která platí už nejméně 200 let a 100% vědecky podloženě od počátku taylorismu a řízení kvality práce na základě kvality osvětlení, tak platí to, že se snažíme, nebo že firmy, zaměstnavatelé by se měli snažit vytvořit pro své lidi prostředí, které je co nejvíce přirozené, které je co nejméně stresuje a které jim umožňuje se co nejvíce soustředit, fokusovat na ten předmět práce. To znamená na to, co je tím důvodem, proč jsme tady. Zároveň bychom měli být co nejméně z toho vyrušování a mělo by nám být umožněno co nejlepší střídání práce a odpočinku. A Tohle to je k dokonalosti dotaženo v extrémně stresujících profesích, takže když se podíváte třeba na to, jak se řídí letový provoz, nebo když se podíváte na to, jak se ovládá kritická infrastruktura, tak tam je to zcela perfektní vlastně už dneska. Na druhé straně firmy, ty řekněme méně kritické, na to teprve přicházejí. Ovšem, tak jak to bylo v případě toho Valvu a jak jeho koleček na stolech, tak ne každý dobrý nápad se jako dobrý doopravdy ukazuje a málo co je smutnějšího než gauč, na kterém nikdo nesedí, anebo odpočívací budka uprostřed velkokapacitního skladu, kam nikdo nechodí, protože dobře se ví, že ten, kdo v ní stojí nebo sedí, tak ten přeci nepracuje.
1: Říká sociolog Vojtěch Bednář, který byl mým dnešním hostem. Vojto, moc děkuji za to, že jsi přišel sem k nám do studia, za tvé názory a tvé zkušenosti z praxe.
0: Děkuji za pozvání a přeju posluchačům pevné nervy, protože ten, kdo má pevné nervy, má polovinu vítězství.
1: Pevné nervy se určitě budou hodit. A já bych, abych nezapomněl ještě na úplný závěr, tak stejně jako každému hostovi, já bych moc rád tobě předal takovou malou pozornost.
0: Děkuju.
1: A takovou vzpomínku na to, že jsi byl dnes hostem u nás.
0: Děkuju moc. Krásný.
1: Nemáš za to. My ještě jednou děkujeme tobě a nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači. Takže přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás sledujte ať už na YouTube nebo na audio platformách Spotify a Apple podcastech. A my se na vás budeme těšit s dalším zajímavým hostem zase za týden. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě rozhýbe a udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože Metropole pro tebe má další pecky.

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

0: den.
1: Berani, nebuďte zbrklí, není nutné mít všechno hned. Býci, náročné úkoly určitě dotáhnete. Blíženci, vám by rozhodně prospěla týmová spolupráce. Raci, nenechte si ničím zkazit den. Lvi, svou práci, jako vždycky, uděláte precizně. Pany, pod nosem vám přistane nečekaná výzva. Váhy, uvědomte si, co je ve vašich silách. Štíři, nebude moc prostor na nějaké kompromisy. Střelci, klidná síla udělá větší parádu než zběsilý chaos. Kozorozi, zkuste se přizpůsobit většině. Vodnáři, technické novinky zvládnete rychle a hravě. A co my ryby, občas prý máme šílené nápady a nebojíme se je použít.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: Fitnessáci, pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
3: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: tady se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: víc energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
2: Hlas lidu.
1: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o to, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
3: Sport.
1: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přehánky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další maky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné páteční ráno, jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od probuzení. Nový den je tu a my už přesně víme, co všechno přináší a s kým dneska budeme slavit. Je tu naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
9: Mami, co jsme vyhráli?
10: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho.
2: A máme spoustu společných vzpomínek.
3: Rádio Metropole.

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my pro vás máme připravené skvělé povídání. Za okamžik se spojíme s naším dnešním hostem. Vydáme se na jednu hodně zajímavou cestu. Naším cílem je vysílač na pradědu. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tloušťek.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na vyhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazdil.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na vyhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých

0: měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pivovar Jadrníček Náměšťna Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
11: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
10: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepa.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy, je pátek 11. září. Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
2: Sport.
3: A zase se to nepovedlo. Fotbalová Slavia Praha v úvodním kole Ligy mistrů neudržela vedení a po dvou gólech francouzského soupeře Racing Lens v nastavení prohrála 2-3. Na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů čeká Slavia už 20 zápasů.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Po prázdninovém suchu vítáme jakýkoliv déšť a dneska budeme mít zahrádky perfektně zalité. Víme, jak bude na Moravě ráno a odpoledne deštivo, mraky, oblačno anebo zataženo. K večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17. A co víkend? Zítra z rána možné mlhy, přes den polojasno anebo oblačno, sobotní teploty kolem 21 stupňů, v neděli zataženo, teploty kolem 20.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci ve Světovách, v Bruntálu, také v Kroměříži, provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje na příjezdu od Prostějova do Mostkovic, jsou také ve Zlíně na nábřeží. A pozor, dnes ráno na dálnici z Olomouce na Lipník mezi 283. a 295. kilometrem u Kocourovce budou zhruba od 7:30 ráno silničáři čistit vozovku. Šťastnou cestu a příjemný den.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: máme pohodové ráno, možná zrovna přemýšlíte, co vás dneska čeká. A je jedno, jestli jste ryba nebo rak, my tady máme horoskopy pro všechna znamení. Tak schválně, co nám na dnešní den předpovídají hvězdy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, nebuďte zbrklí, není nutné mít všechno hned. Býci, náročné úkoly určitě dotáhnete. Blíženci, vám by rozhodně prospěla týmová spolupráce. Raci, nenechte si ničím zkazit den. Lvi, svou práci jako vždycky uděláte precizně. Pany, pod nosem vám přistane nečekaná výzva. Váhy, uvědomte si, co je ve vašich silách. Štíři, nebude moc prostor na nějaké kompromisy. Střelci, klidná síla udělá větší parádu než zběsilý chaos. Kozorozi, zkuste se přizpůsobit většině. Vodnáři, technické novinky zvládnete rychle a hravě. A co my ryby, občas přijímáme šílené nápady a nebojíme se je použít.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Pro doma.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: To snad ne, já se na to vysk***l a kučka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
19: Posloucháš?

0: kdykoliv a kdekoliv ladíte to nejlepší rádio, kde pro vás máme kromě muziky i ty nejlepší vychytávky. S námi máte vždycky lepší den. Naše praktické tipy a šikovné rady se můžou hodit úplně každému. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.

0: Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
8: Posloucháš? Radio Metropole.
9: Oh!

0: Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
2: Jaké je počasí na Moravě?
3: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
4: Metropole. Hi.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pátek 11. září. 8 lidí a jednu firmu obžalovalo olomoucké vrchní státní zastupitelství v kauze autostráda. Případ údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Skupina obviněných měla za účelem zisku šidit materiál a technologické postupy. Kauza se týká politiků, úředníků a podnikatelů. Vypukla v roce 2023 zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu na krajském úřadě v Olomouci, dále na Přerovské radnici a ve stavebních firmách a na správě silnic Olomouckého kraje. U 5 ze 13 původně obviněných už soud schválil dohody o vině a trestu. Jeden z největších klenotů Olomouce býval kdysi obyčejnou skládkou. Řeč je o olomouckém rozáriu na třídě 17. listopadu. Návštěvníky v něm potěší přes 4,5 tisíce růží, funguje přes 50 let a nyní o rozáriu najdete článek na webu report.cz. Řidiči, od příštího roku bychom se mohli dočkat jednodenní dálniční známky platné plných 24 hodin od nákupu, nikoliv jen do půlnoci daného dne. Tuto úpravu nově řešila sněmovna a poslala ji do třetího čtení. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
2: Jak se připravují hokejové kluby z našeho regionu na novou sezónu? Včera se ukázali ve dvou utkáních a tady jsou výsledky. Prostějovští Jestřáby přemohli 3-2 po samostatných nájezdech Kroměříž a Bobři z Valašského Meziříčí vyhráli 5-4 nad Uherským Brodem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z Prostějova pro vás právě teď. Dobré páteční ráno. Policie v Olomouci na šlechtitelů poblíž Holického lesa, také na obchvatu města u Nemilán, 272. kilometr D35. A ranní provoz má policie v Merku, také ve Valmezu na Nádražní ulici. A pozor na nehodu tří osobáků na výjezdu z Prostějova na Kostelec na Hané za odbočkou na Smržice. Šťastnou cestu s námi.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Krásné páteční ráno, jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od probuzení. Nový den je tu a my už přesně víme, co všechno přináší a s kým dneska budeme slavit. Je tu naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Metropole právě dnes.
2: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
3: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
4: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
2: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustel, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
5: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Ráno se nám krásně rozjíždí a my pro vás máme připravené skvělé povídání. Za okamžik se spojíme s naším dnešním hostem. Vydáme se na jednu hodně zajímavou cestu. Naším cílem je vysílač na pradědu. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: To snad ne, já se na to vys**u. A kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
11: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Hlinu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Z Kluzavky, Chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Pro mě na pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník. Český statistický úřad dnes zveřejní data o vývoji počtu obyvatel České republiky za letošní první pololetí. Během dne se tak dozvíme data o tom, kolik dětí se u nás narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich k nám přistěhovalo. Povíme vám to.
2: Sport.
3: Tentokrát to hokejovým Pardubicím v lize mistrů nevyšlo. Ve třetím zápase prestižní soutěže si připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipala Penranta a padlo 2-3.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Po prázdninovém suchu vítáme jakýkoliv déšť a dneska budeme mít zahrádky perfektně zalité. Víme, jak bude na Moravě ráno a odpoledne deštivo, mraky, oblačno anebo zataženo. K večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17. A co víkend? Zítra z rána možné mlhy, přes den polojasno anebo oblačno, sobotní teploty kolem 21 stupňů, v neděli zataženo, teploty kolem 20.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Díky dnešnímu dešti zjistíme, jestli nám bezchybně fungují stěrače v autech. Pokud dělají šmouhy, je na čase stěrače vyměnit. Někomu klidně vydrží 2-3 roky, někdo je musí měnit po 6 měsících. Jak to máte vy? Pozor, dneska na dálnici z Olomouce na Lipník 283. až 295. kilometr tady silničáři čistí vozovku a nehoda dvou osobáků je nedaleko Olomouce, Dub nad Moravou, ulice Tovačovská. Opatrně projedeme.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

společnost Propič v hodnocení pro ligovou fotbalovou asociaci. 5 hvězd získal olomoucký Trávník na základě důkladné analýzy, ve které se hodnotily 3 kategorie. Prvním kritériem je kvalita hry, zjišťuje se ale i kvalita Trávníku.

0: Ten byl vypěstován čistě z Lipnice Lučnino a o hřiště se tým pod vedením Dušana Romanovského stará každý den. Když už jsme u fotbálku, tak Sigma hraje teď v neděli od 15. hodiny v Plzni a na další zápas jdeme na Andrův stadion v neděli 20. září, kdy nás čeká od 15 hodin atraktivní špíl proti pražské Spartě. Fanzóna startuje už ve 13 hodin, tak pevně věřím, že naše borce dojdeš podpořit. Před námi je taky start hokejové extraligy. Olomoučtí Kohouti začínají domácím zápasem rovněž proti Spartě, no a s tou se utkají už ve středu 16. září od 18. hodiny. Taky druhý domácí zápas odehrají Hanáci doma, a to zápasem a utkáním proti Plzni o dva dny později v pátek 18. září. Taky tady úvodní bule padne v 18 hodin. No a už velmi brzy odstartuje i Národní basketbalová liga, taky v nadcházejícím ročníku bude jedním z účastníků BK Olomoucko. Naši basketbalisté startují ligu 20. září na domácí Palubovce a za soupeře nám bude tým z Hradce Králové, tak držíme palce. To je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

sorry. Posloucháte svoje oblíbené rádio. To největší ranní šílenství je oficiálně za námi. Hezké dopoledne. Je čas přehodit výhybku do pohodovějšího tempa. Máme před sebou skvělý den, protože je pátek. Užívejte si s námi každou minutu na naší vlně.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro
1: doma. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
18: Radio Metropole.
19: Metropole.

0: dopoledne frčí dál a my vás samozřejmě nenecháme bez informací. Ještě před celou nás čeká kompletní servis. Mrkneme na to, co se děje v regionu, jaké nás čeká počasí a jak to vypadá na cestách, abychom dojeli všude včas a v pohodě. Ladit dál se vyplatí.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně dosedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
12: U Bivoje všechno je.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Radio Metropole.
15: Sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
16: Enjoy.
17: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cirka 10 903 000. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
3: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
1: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat. Denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka pro vás právě teď. Pěkné páteční dopoledne v Olomouci. Nehoda osobáku a nákladňáku na Velkomoravské mezi Lidlem a základní školou Holečkova a nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků se ještě stále vyšetřuje v Dubu nad Moravou za lékárnou na Tovačovské. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Miroslavem Janoškem. Miroslave, jak je to v Olomouci s amatérským sportem?
1: Myslím si, že možností je v Olomouci pro nadšené amatérské sportovce mnoho. Patří mezi ně a vím, že náročnější to vždy bývá s týmovými sporty. V Olomouci se mi ale podařilo přidat ke skvělé partě amatérských hokejistů z týmu Milo Olomouc. Tým funguje už snad 20 let a je super, že se mladí hráči jako já mohou připojit k týmu. Stejnou radost mám z možnosti hrát za svůj tým Střelecká bouře ve třetí lize Malé Kopané. V minulém roce jsme postoupili ze čtvrté ligy a moc rádi bychom letos zase postoupili o ligu výš. Olomouc je podle mě město amatérského sportu a já mám z toho velkou radost.
0: Říká Miroslav Janošek. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Tvoje dopoledne. Tvoje.

0: Přejeme vám krásný páteční den a děkujeme, že posloucháte naše rádio. Pracovní týden jde do finále, září hřeje a před námi je víkend. Přemýšlíte, kam vyrazit za zážitky nebo kulturou. Za chvíli vám nabídneme výběr těch nejlepších tipů. Užijte si dopoledne a zůstaňte s námi.
1: Mlsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mlso.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
6: Posloucháš?
17: Radio Metrop.

0: Rádiu Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše věrné moravské rádio a víme, kam vyrazit, také v pátek anebo o víkendu. Olomoucký letňák chystá na dnešek večer u velkého táboráku. Zaspíváme si u ohně s kytarou. Vemte kamarády i rodinku. Kytarovka v letňáku dnes od 19 hodin. A v sobotu se nám v tomtéž místě budou promítat Bardotky. Je to osvěžující letní komedie. Ve velkém Týnci naše děti už zítra v sobotu čeká pohádková cesta k zámku. Potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec, pohádková cesta k zámku zítra mezi 12. a 17. V sobotu bude také Bohuňovický gulášfest. Oficiální zahájení ve 14 hodin. Kromě nejlepšího guláše bude i country muzika, rockové revivaly, parkour a mažoretky. V náměšti se s naším rádiem uvidíte zítra, 12. září, budou dožínky Olomouckého kraje, farmářský trh i program pro děti. Hlavní hudební hvězdou letošního ročníku bude slovenská kapela Iné kafe, i na to se těšíme. A ještě jedna pozvánka na zítřek. V sobotu letecký den v Šumperku. Slavíme 80 let od založení zdejšího aeroklubu a setkáme se přímo na šumperském letišti. O víkendu to bude lítat.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
8: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
7: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovy.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Radio Metropole.
5: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Kdo jede do Šternberka, dejte si pozor na dopravní omezení. Začínají už dnes v souvislosti s programem víkendových závodů Ekce Homo Historik a místním slavnostem. Centrum města bude pro dopravu zavřené. Počítejte s objížďkami.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatím koridor podél silnice 446.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
2: Sport.
3: A je tu atletický šampionát pro světovou elitu. V první den nového ultimátního mistrovství v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel bude usilovat o postup do finále běhu po 7:30 večer a boj o medaile čeká kladiváře Myslivčuka už před 7:30.
4: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na teploměru dneska maximálně 18 stupňů. Na Moravě bude dál spíš proměnlivá oblačnost, sem tam ještě přehánky. Pokud by někde bylo víc deštivo, může být pocitově jenom nějakých 12-13 stupňů, ale o víkendu se to zlepší. Čekáme hlavně sluníčko a k tomu 20 až 24 stupňů.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: krásné dopoledne a velký dík, že jste u svých přijímačů. Pátek si žádá skvělé nápady. Připravili jsme pro vás nálož praktických rad a vychytávek, které vám ulehčí den. Hoďte starosti za hlavu, užijte si slunečnou jízdu k víkendu a poslouchejte dál, hrajeme vám samé hity.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: Audi. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům přidat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
18: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Prostě jiná liga.
0: Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
4: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížená intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Béčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, a taky víme, že tenhle ten týden je vážně pestrý a rozmanitý. Měli jsme tu tropické třicítky, dneska je to spíš pošmourný podzim s občasným deštěm a o víkendu nás čeká klasické babí léto. Během dne bude většinou polojasno se sluníčkem a k tomu 20 až 24 stupňů. Ale pozor, v sobotu po ránu si bereme mikinu anebo svetr, protože teploty budou jenom kolem plus šestky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, i díky tomu, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě Svobody, u soudu. Strážníci s radarem jsou pak na Olomoucku, například na Lidické v Nemilanech a rychlost měří i v Nedvězí na Jilemnického. A hlídku můžeme teď potkat i v Hranicích na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: přejeme pohodový pátek a děkujeme za vaši věrnost na našich vlnách. Polední slunce příjemně hřeje. Víte, kdo má dnes 11. září svátek nebo čím je dnešek výjimečný? Zákulisí z kalendáře vám prozradíme už za chvíli. Dobrou chuť k obědu a užívejte si příchod víkendu.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
12: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
13: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
14: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrt století.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s financí

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
2: Sport.
3: Tenistka Katka Siniaková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivo, občas i s deštěm a teploty většinou pod 20. To se ale změní o víkendu. Čekáme totiž polojasno se sluníčkem a na teploměru nejčastěji 20 až 24 stupňů. Ale pozor, připravíme se taky na hodně chladné sobotní ráno, kdy bude místy jenom plus 6.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Děkujeme, že trávíte dnešní den s námi. Víkendová atmosféra je ve vzduchu a my vám ji zpříjemníme skvělým povídáním. Za malou chvíli nabídneme rozhovor se zajímavým hostem, který vás nabije inspirací. Přejeme vám pohodu a nálož skvělé muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí chyb. Ochotnej rám. Jam, jam.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Metropole.
3: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výhled na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
15: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
12: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Radio Metropole.
12: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí,
19: že už máš dneska padla.
20: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
2: Sport.
3: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
2: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Na teploměru dneska odpoledne maximálně 18 stupňů, na Moravě dál spíš proměnlivá oblačnost a sem tam přehánky. Pokud by někde bylo víc deštivo, může být pocitově jenom 12-13. Ovšem na víkend se to zlepší, čekáme hlavně sluníčko a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bychom měli dodržovat povolenou rychlost všude, i na Olomoucku. Dneska máme strážníky s radarem v Nemilanech na Lidické a měří taky v Nedvězí na Jilemnického. Jinak nehodu máme hlášenou nad Šternberkem na trase Nové Dvorce, Horní Loděnice a bouráme taky v Bruntále na ulici Ruská. Tady je to ťukanec dvou osobáků. Jsme rádi, že taky na cestách ladíte naše rádio, tak dobře dojeďte.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: odpoledne a děkujeme za přízeň. Dnes je pátek a my víme, čím žije náš kraj. Za okamžik otevřeme přehled nejzajímavějších témat z regionálních webů. Bude to chytlavé. Přejeme vám radostný zbytek pracovní doby, hezké počasí a hladký dojezd do víkendu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: baví, baby.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla? Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří

0: kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město-kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To snad ne, já se na to vys***u a Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
16: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Hosti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Kdo jede do Šternberka, dejte si pozor na dopravní omezení. Začínají už dnes v souvislosti s programem víkendových závodů FC Homo Historik a místním slavnostem. Centrum města bude pro dopravu zavřené. Počítejte s objížďkami.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Oničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatím koridor podél silnice 446.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
1: Sport.
2: A je tu atletický šampionát pro světovou elitu. V první den nového ultimátního mistrovství v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel bude usilovat o postup do finále běhu po 7:30 večer a boj o medaile čeká kladiváře Myslivčuka už před 7:30.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, a taky víme, že tenhle ten týden je vážně pestrý a rozmanitý. Měli jsme tu tropické třicítky, dneska je to spíš pošmoudný podzim s občasným deštěm a o víkendu nás čeká klasické babí léto. Během dne bude většinou polojasno se sluníčkem a k tomu 20 až 24 stupňů. Ale pozor, v sobotu po ránu si bereme mikinu anebo svetr, protože teploty budou jenom kolem plus šestky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že silnější provoz máme v Olomouci hned na několika místech, například na Velkomoravské kosmonautů 17. listopadu, taky na třídě Svobody a na Brněnské. Kolony se nám průběžně tvoří na Hodolanské, na Pavlovické a nebo taky na Ferstrově. Jinak máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Tovární, kousek od autobusáku, taky v Topolanech na té křižovatce u svatého Jana, anebo na D1 na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. Na cestách si rozhodně dávejte pozor a my už jedeme dál.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na to. Olomoučtí fotbalisté hrají své domácí zápasy na pětihvězdičkovém trávníku. Nejvyšší známku hřiště na Andrově stadionu udělila společnost Propič v hodnocení pro ligovou fotbalovou asociaci. 5 hvězd získal olomoucký trávník na základě důkladné analýzy, ve které se hodnotily 3 kategorie. Prvním kritériem je kvalita hry, zjišťuje se ale i kvalita trávníku a jeho fyzické vlastnosti. Na současném pažitu hrají fotbalisté Sigmy od března tohoto roku, kdy byl položen nový travní koberec z Maďarska. Ten byl vypěstován čistě z Lipnice Lučnino a o hřiště se tým pod vedením Dušana Romanovského stará každý den. Když už jsme u fotbálku, tak Sigma hraje teď v neděli od 15. hodiny v Plzni a na další zápas jdeme na Andrův stadion v neděli 20. září, kdy nás čeká od 15 hodin atraktivní špíl proti pražské Spartě. Fanzóna startuje už ve 13 hodin, tak pevně věřím, že naše borce dojdeš podpořit. Před námi je taky start hokejové extraligy. Olomoučtí Kohouti začínají domácím zápasem rovněž proti Spartě, no a s tou se utkají už ve středu 16. září od 18. hodiny. Tak

0: úvodní bule padne v 18 hodin. No a už velmi brzy odstartuje i Národní basketbalová liga a taky v nadcházejícím ročníku bude jedním z účastníků BK Olomoucko. Naši basketbalisté startují ligu 20. září na domácí palubovce a za soupeře nám bude tým z Hradce Králové, tak držíme palce. To je Sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána. Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: nádherné odpoledne. Moc děkujeme, že jste s námi. Práce končí a před námi je volno. Aby byl váš víkend dokonalý, přinášíme čerstvou porci tipů na parádní akce pod širým nebem. Ať už plánujete relax nebo zábavu, u nás najdete inspiraci.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: rám. Jam, jam. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: vlny můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše věrné moravské rádio a víme, kam vyrazit, také v pátek anebo o víkendu. Olomoucký letňák chystá na dnešek večer u velkého táboráku. Zaspíváme si u ohně s kytarou. Vemte kamarády i rodinku. Kytarovka v letňáku dnes od 19 hodin. A v sobotu se na tomtéž místě budou promítat Bardotky. Je to osvěžující letní komedie. Ve velkém Týnci naše děti už zítra v sobotu čeká pohádková cesta k zámku. Potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec, pohádková cesta k zámku zítra mezi 12. a 17. V sobotu bude také Bohuňovický gulášfest. Oficiální zahájení ve 14 hodin. Kromě nejlepšího guláše bude i country muzika, rockové revivaly, parkour a majoretky. V náměšti se s naším rádiem uvidíte zítra 12. září budou dožínky Olomouckého kraje, farmářský trh i program pro děti. Hlavní hudební hvězdou letošního ročníku bude slovenská kapela Iné kafe, i na to se těšíme. A ještě jedna pozvánka na zítřek. V sobotu letecký den v Šumperku. Slavíme 80 let od založení zdejšího aeroklubu a setkáme se přímo na šumperském letišti. O víkendu to bude lítat.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
3: U Bivoje všechno je.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 4

0: Tolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
2: Tenistka Katka Siniaková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
1: Radio Metropole, to na sebe.
3: Pomalé ustávání pátečního deště, podvečer ale chladný s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Sobotní ráno nám prožené faldy. Na Moravě si příroda vymínila ranní podzimní sprchu, chladu a teploty klesnou k pouhým 5 stupňům Celsia. Než vyrazíte pro čerstvé pečivo, určitě zvažte vytažení teplejších ponožek a kapuce. Během dne se obloha protrhá, sluníčko se opře do nás všech. Odpolední rtuť teploměru vyšplhá k luxusním 23 stupňům Celsia. Víme, jak bude dneska déšť, zítra už to bude polojasné, teploty max do 25.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Máme pro vás čerstvé zprávy z cest. Za Olomouckou v Prostějově počítejte s dopravní nehodou. Bouračku dvou osobáku hlásíte v Poličce z ulice Družstevní a v Černéhoře na Brněnské. V obou případech projedete se zvýšenou opatrností. Morkovice Slížany, tady probíhá slovácká rally, takže v okolí servisní zóny očekávejte hustý provoz. Odstavená auta na Krajnici stojí na D1 před exitem Mořice, ve Zlíně v ulicích Mezilesí a na Třídě 3. května. Policejní hlídky potkáte v Březové nad Cvitavou, na D1 na exitu Přerov, na D35 za Křelovem a v Olomouci stojí na Brněnské a taky na Ferstrovce. Pozor, ve Šternerku dopravní omezení, EC, Homo, Historik. Podrobnosti a uzavírky na report.cz. Dobře dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Miroslavem Janoškem. Miroslave, jak je to v Olomouci s amatérským sportem?
1: Myslím si, že možností je v Olomouci pro nadšené amatérské sportovce mnoho. Patří mezi ně a vím, že náročnější to vždy bývá s týmovými sporty. V Olomouci se mi ale podařilo přidat ke skvělé partě amatérských hokejistů z týmu Milo Olomouc. Tým funguje už snad 20 let a je super, že se mladí hráči jako já mohou připojit k týmu. Stejnou radost mám z možnosti hrát za svůj tým Střelecká bouře ve třetí lize Malé Kopané. V minulém roce jsme postoupili ze čtvrté ligy a moc rádi bychom letos zase postoupili o ligu výš. Olomouc je podle mě město amatérského sportu a já mám z toho velkou radost.
0: Říká Miroslav Janošek. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill.

0: Přejeme pohodové odpoledne a děkujeme za poslech. Den utíká, odpolední slunce příjemně hřeje a my máme další nálož praktického servisu. Chystáte se na víkendové cestování? Za chvíli přineseme skvělé tipy a vychytávky. Mějte krásný čas a užívejte si pohodovou atmosféru.
1: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
9: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
14: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 000 lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 000 obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
1: Sport.
3: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víkend je tu, počasí pro nás chystá pořádně pestrou jízdu. V sobotu ráno nás čeká chladné podzimní přivítání. Teploty spadnou klidně k 5 stupňům Celsia. Během dne se sluníčko opře do krajiny a v neděli to bude podobné. Naměříme skoro letních 25 stupňů Celsia. Večer přijdou dešťové mraky. Víkend tedy v podstatě polojasno, moc pěkně. V noci a ráno zima, v neděli večer přijde dešť.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Je toho hodně, jdeme na to. D35 ve směru na Mohelnici a Hradec Králové se za exitem Mladeč střetla dodávka s osobním autem. Pravý pruh neprůjezdný, tvoří se kolony na místě policie. Nehoda u Zbraslavce na cestě z Kunštátu. Zpomalte. Bouralo se v Hranicích v ulici Mostní. Policejní hlídky na D1 za exitem Lipník nad Bečvou Loučka, na exitu Kojetín i na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Hlídka měří v Ohrozimi na D55 mezi exity Hulín Výchov a Majáčky jste viděli na exitu Otrokovice Sever. Přímo v Olomouci se zdržíte přes 15 minut na Ferstrovce ve směru na Pražskou a kolem 10 minut si počkáte na 17. listopadu. D1 před exitem Mořice ve směru na Brno. Stávkuje odstavené osobní auto. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, projíždí se s opatrností. Další odstavené auto je na D1 za exitem Vyškov Západ. Opatrně a dobře dojeďte.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné pozdní odpoledne. Víte, jaké události se vážou k dnešnímu dni? Připravili jsme nejzajímavější střípky z kalendáře, které vás pobaví. Přejeme příjemný relax a pořádnou nálož muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
11: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
12: Mami, co jsme vyhráli?
13: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Skonto
14: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
17: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
17: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
17: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
18: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
19: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
20: Olomoucký report CZ.
21: Pořád se něco děje.
20: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
21: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
22: Radio Metropole.
23: Radio Metropole.

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pátek 11. září dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu? Tady je!

0: Všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš. Luskni.cz.
7: V Mžiku doručíme.
8: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 Kč. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Radio Metropole
7: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
2: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížená intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Kroměříž aktuálně.
1: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Nehody, policejní hlídky plus odstavená auta, víme všechno, dopravní zprávy odsud jsou tady. U Mostkovic počítejte s překážkou po srážce dvou osobních aut. Srážka dvou aut omezuje taky provoz před Zbraslavicemi. U Křtin narazila dodávka do svodidel, u Laškova havaroval osobák. V Hustopečích nad Bečvou probíhá úklid silnice po střetu auta se zvěří. Dálnice D35 odstavené auto, D55 u exitu Hulín leží nějaká krabička. Bice na silnici, no a předmět na silnici je hlášen taky v Dolním Žlebu. Policejní hlídka aktuálně mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na D1 a stojí taky na exitu Kroměříž západ. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Fitnessáci, pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
3: Pivovar Jadrníček Náměštná Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
6: U Bivoje všechno je.
7: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio.

0: makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu, Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
8: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si užijeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Nádherný páteční večer, děkujeme za poslech. Víkend je v plném proudu a my pro vás máme ještě jeden přehled. Podíváme se na to, jaké zprávy a kuriozity dnes nejvíce rezonovaly na regionálních webech. Přejeme báječný start volných dnů a nejlepší muziku.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla? Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město.kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
2: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Eunboss je brazilský producent a DJ, který do elektronické taneční hudby přináší svěží zvuk a energii, která tě rozhýbe. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na pořádnou party a nenechá tě sedět. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti a groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Romy. Britská zpěvačka a skladatelka, která svou jemnou, ale zároveň silnou hudbou dokáže zaujmout jak srdce, tak taneční parket. Romy míchá indie s elektronikou a výsledkem je vždy originální a chytlavá jízda. Připrav se na pořádnou porci emocí. Zůstaň naladěný, protože metropole

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Espresso Macchiato.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Ariana Grande je jedna z těch interpretů, co na první poslech dostanou všechny do varu. Její hlas je jako ten silný vítr, co tě odfoukne přímo do světa popových hitů. Ať už zpívá o lásce, životě nebo prostě jen tak, její energie a charisma jsou nepřehlédnutelné. Její styl je moderní, ale zároveň velmi osobitý, takže ji poznáš hned. Zůstaň

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio
1: z Olomouce. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Maupí, nizozemského DJe a producenta, který v taneční hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a groovu. Maupí je známý svým svěžím stylem plným energie, který tě dostane.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme Craiga Davida, britského zpěváka, který z R&B udělal něco, co zní jako pohlazení po duši, má to ale i pořádný taneční vibe. Jeho hlas je hladký jak čerstvě nažehlená košile a jeho tracky vždycky trefí správnou náladu. Craig je jako kámoš, co tě posadí na gauč. Naleje ti něco dobrého a pak ti zaspívá tvoje vlastní pocity. Tak zůstaň naladěný. Metropole dneska jede v rytmu, který nikdy nevyjde z módy.

0: Radio Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože na Metropoli teď padá jeden banger za druhým

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavělých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na vyhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na vyhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme DJe Tonku, německého veterána taneční scény, který už dlouhá léta baví fanoušky house a tech house hudbou. Jeho skladby jsou jako klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. DJ Tonka je jako ten kamarád, co ti vždycky přichystá skvělý set a pořádnou dávku taneční energie. Připrav se na groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční historie.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
3: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
2: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Kitou je australská producentka a DJka, co do hudby vnáší svěžest a hravost. Její beaty jsou plné života a pozitivní energie, která tě rozproudí i v ten nejklidnější den. Poslouchat Kitou je jako se vydat na dobrodružství plné zvuků a nálad. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole tě čekají další hudební pé.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Thank you.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Claude je francouzský producent a DJ, který vnáší do taneční hudby svěží zvuk a energii. Jeho houseové skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Pokud hledáš chytlavé beaty a skvělý groove, Claude je jasná volba. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co tě nikdy nenechají sedět a vždycky přinesou pořádnou dávku zábavy. Jestli chceš hudbu, která tě rozhýbe a nabije energii, tahle dvojka tě rozhodně nesklame. Připrav se na pořádnou dávku taneční jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Bazzi je americký zpěvák a skladatel, který do světa přináší mix emotivních melodií a chytlavých rytmů, co tě chytí hned na poprvé. Spojuje moderní popové prvky s R&B inspirací a osobním stylem, díky čemuž se snadno vryje do paměti. Připrav se na dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí, ať se děje cokoliv. Jestli chceš vědět víc o jejich příběhu a hudbě, zůstaň naladěnej, protože na Metropoli ti přineseme všechno, co potřebuješ slyšet.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat Seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíšte.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám po